0: tá sé difriúne tahaile go go túhcéide as an caiair góch.
1: Manm ggóil fiú ce goúach tú gáil dína tú gabbaid anstra hen tabhrúil nú le imecha a hen tabhra.
0: Tá Tomoid e gober in isia toma gober e chief adi e dorvigede fwy lo her.
1: O sa. Sgach chi dain i chesan dat?
0: Gwma, gwma, ia. Haith nisio gwmwyr lom.
1: Castor, Castor ni arti in a special lwys diach a chynor sa hi?
0: Castor, ia. Ia.
1: Agus, gael, cian dweud ta tu, ta tu sa gael go dŵn yn gael?
0: Ta, misio fogol in yw, Gothus, agus be mae sŵs tronon yn yw chefn, ie.
1: Be, dys chi'n chynnu cietz yn gymau, mae'n rhywun ddechrau gymaliwch?
0: Be.
1: Ta be yna trwyl am hwyf, agos ysgrifennu gael i gael cael ddechrau gymau yn y wadi gael sŵs?
0: O, oedden.
1: Smael am hwyd, ti'n hwy os, no hi fel lŵa, fel lŵa, agos y fe pwyntelt, agos y chan hwrt y fe reit i bach yn amac am.
0: I ddiwrch e, ddiwrch e, ie.
1: Agus golle, fi mae ffyrwg go reich yn ychydig yn ys, cedan rwyd ys mw o wael at o hwgel ys yn ddeud y siachta, ne? Siach ys gymort ys o chael ei goel o'ch rwchwyd. Ie, ti'n lwg ar rwchwyd?
0: Ie, wael bwal un o'n cyrn o'ch rwchwyd ymlaenna.
1: Agus, anw, ni eithaf mwy ddeir mynd i'n yr nwled, sy'n teint, sy'n teint i gael swysan?
0: Ta si di gael swysan, ta si di gymort Mórach agus bé mar an chun taí a thuirt thób agus de Súlain go go bhuatha siad an ruda lig.
1: Le chuna dé ní bhecha séad anis agus bé neart caiimhlinn san ar nóidir tú sal go choran síos na suas. Acha gohabúid go chun dé na míis mar tá ífa ní chonail tá si héin lum idir fáin. Cechúnta sífa?
2: Gomáis cechú a hé.
1: Tá me go maiú, tá me go mai cechú buinte a charan lug.
2: Ó, tá mod go máis.
1: Agus tá se héan is muinte a charan agus á buí agus an cetar san thar timp ug chuide go bhhainte le bé, tá se fal faoi réidú leáil le gáil óhua.
2: Ó tá crowd an gáil sosan.
1: Bhfuil
2: ar an isthe ar gomartas. Tá crowd go lá.
1: Má tá anis mar spéis an sprí mar sem má dyrtú hei má tá crowd go bhaint chun dé na mí huas spéis an spéis an. Gáil cean cean tá ibh net í fa.
2: Tá mar críochnaí le mar séh blian sa gcolá sin ó scoil na gáil bheith. I mar dena tá mar dena stáid ar commerce.
1: Tá sé. Agus cechaí cean de cheapan stú gan chórsa sin nó cechaí daoine sé leit.
2: Ó, tá chéadlíon braid gannis go mar á.
1: Agus cechéir an sprúidis cechéir haine caiha na gaiile bhe leit agus a sprúí agus a síl, maidir se taine se síl sóisialt a hímpolaide gaiheid.
2: Ó, tá se do chreite. Níachtach tú gola rás ag a glób an seo, tíistr bhe an
1: Má na búsú go bíocha ichin tíma hasa sa glób fyrsir hosa.
2: Glóbíon.
1: Hosa tíir. Acha, Tá tu sa bailir tá síb sna hóra, agus sa gheol agus sa gheil eitir a dad?
2: Tá, ie. Bí ma dina dámsa ar a seanóz agus óraníocht ar a seanóz go minni cnis.
1: Agus níon an túmóra nó sin nisín púl chahar da gaili fi, bianu bí neart sessioni aga, bí neart sessioni agus út í hímpúl tu gaili mi, lehi, bagan í nó iona. Ie.
2: Gach í le dámort, teo mig a green, agus session, leis a tragtach.
1: Ó, sa.
2: Bí nair tól agus dáms agus crack a gola ráid sin.
1: Agus, níl tú coppla strepa dú seg ag gael ín gael ochan níl dá?
2: Ó, bíðir, ísi zed úna.
1: Agus, gael, in seham, úl bóra an óla sæd fúi chamorta sún gael ín gael ochan níl?
2: Well, tá sám gumi múd a gael hært ar an átt sa sárin agus Gwm i'n iaith crack o'n ffresin.
1: Nachan elw ga?
2: O, sy'n ei, gydido.
1: Sy'n ei, gydido. Agus gael eich adwrt o'n ymw, ta'n da oed yn y gael swas na ffeir agos na mra. Wyl ffordd o'n oed yn y gael swas i ffwl as ffordd o'n llan o gael?
2: Ta, jeez, ta'n ymra o'n eich, ta'n siad gael roch roch o'n tymlianna.
1: Ta'n ymra o'n gael roch o'n tymlianna, agos cedd ffeir na ffeir?
2: O, ta'n ta'n grwt ac o'n sy'n ymra.
1: Dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí, dí,

0: har na brian ta fada. Hosa me se nige jeg shaska sa tjeri. Agus vi gailtar eirn a bonus an ala hort sa farishe fan chanskall agus liaichan agus sin se nige uta jist na gailtar ta. Ach a wane an fosti akta ni a vemuj kolaj ar an sa farishe a horebe. So, Ganin sean cadw môr don canta.
1: Ie, hies gasta agus ni'n cadw gyfa ffreir y wein i hwrt ar ym. Ceta gael y wans cobrn spel na gael tartar?
2: Michael.
1: O, ni asio gael y nor yn hyn. Ceta gael y wans criw na hyn, James?
2: Dwi'n gael.
1: Nes, Danny, ceta gael y wans cobrn spel na gael tartar? Agus ceta gael y wans criw na hyn?
2: Dwi'n gael.
1: Cobrn spel na gael tartar, waris?
0: A, tos dwi'n leim gwmwyn yw dwi'n gael criw na hyn. Níl, ta fórin ínta ági Cialcara, bedjag me á Sjánsóku, ta súleim gamei, ak við eintúljum Jameson sján, ta mói kólan ínta lágjar, agus ta makkaim, en a hóni a mói kólan fórsta.
1: Næsá, well.
0: Ta súleim...
1: Ta tjönkar Cialcara ar fót na tíra, djirra
0: vásanla. Agus makkala er a vala, a gávák er a vala á Balaklía, agus Kjónawánioku á Vancouver.
3: Sé fear special to tamishe kev
1: smeetuer
3: meal and you agus vermian porcha girch o tafid o ober na gapel of e jantig meal ar fan na blinty rinish tafir der na jarigs of e lunia hus and crickensha agus shin rod like vi meal mcglaspig vi she bunch of lish and fell and shaw vi she bunch of le cursi changa agus vi she bunch of le cursi kiof pasta so tis jas e sha yanu do to Danny and Sean you agus to me hill fasta so
1: gormai gadi erlashin galanta my hu

0: Mín ein fléig útras na gailtacht le cúrtí tíchéachta, náis gilin í tíchéachta acab. Sa díspárach dála el vilin útras í teachtantja, gul gér gá le ránog tíchéachta lé a vonú san útras, rinnin tæri kiléirion chantja, nur nara sé sásta gláka leis an lésu a malu, go dúri kúcht gan útras tala nú a chánacht ar wahala tíchéacht san gailtacht. Dúrt lacht an chunra, gur chál an réaltas deshvór leis an gailtacht a nyartu agus a chasint, nur nar chéada siad na lés Sichir viljan údrás, ichir ach cad gob, ról, suntasach a vákab, la galinglek, la singerchim, tíchechta. Bevenniad na skelta násiunta, agus idr násiunta.
1: Na príf skelta etulig, tásart sa tuesgart a léu ig maira di anlun. Ta fuelcha korrig an chakta dela, pat a kópo galaha raven skela gwa lasiche úra fógrí nyú fwy skim kúchiv na maríki lagdaha. In a mask, bay reig unyri tí a walatu a jaha lugan chmarial ar vriki lochtaha cha ur a hoga le naki le na ja agus fanart in a gonion gaji gamein cha ur kriakni. Bay sean na wan tashtimor da hailey wal riachtan ish vreshaku agus amin chralu riachtana in usa jaku sawalu a durchan chakta o galahar. Tana gairdig frisru chini harli ja koni malahonga na reir. Harlin chini I ja ar a frivrej a malahonga na drahan lich log a reir. Togu farin a huj kegaji vi sa chaag an naam chan na hoharlanya la hei karlish ag teiktar nar wan garti hir ar bi da sa chini. Tan lahar a chiv niu gairdig is jarsid gualsid ag glanstan la na visrakan la kush na chini a amshu. Dirt privages gal chonil y bon byg pwede grwa ma gyrianna gofol sia sesta gwl siniw am y corra le sian sbrygwe ta da hailey ieryt ysio ienw dan chlair sawri do fwesti la riacht yn ysfresu. Ta er angen do fwesti la riacht yn ysfresu sy sgal ag ystwyr tra gydora na chlair chans da fwesti lansyn lynagod ffolyma ag ysgwyr tac iacht hewagta y tes y chlair sio do hailey. Tá beirt ar farts na tríachadí agus farallas na seacadí go fáile geistú is deisan gairdaí gilchoní mar chud de le gríhaíachta tras teran a bhí ar siúla gairdaín teachtain seo díri ar chalais ar líne a bhainean le grúpa teag scúrú airigid. Huair dí gairdaí ó héanad blachtanach de gilchoní lechratha éagsúla a gondaithe go na ngáil Longport agus lú de Muirt. Cwrwyr tŵs la cwmwrtys pel yn y gailtag dyn y blianna sio y gilcharu trynone niw. Ymrahar ffihys y hun clyhe o chrynone y niw gy trynone jylwyn siwgyn. Bei tractor at ar na clyhe ar ffad yn sio ar RTE radio na gailtag dy le lyng yn cwmwrtys. Ta jima lleri gen chwlio'r condau declyn mihyn fwy nas bydolch yn cynnyd ta ienw yr yn sgem a chorihe da hihiad sosialta. Dwi'r siagr togwyl a ffys do chwlio'r i greniw chwestiwn ymrigi loch da hynny na wyl beth ar ffwel gyffoel dyn sgem agos gymysio sef i'r y led sol yr ffeidio'r tŵs o'ch o'r lysyn o bar a chwgala agos a chorihe fwy'n sgem. Skilabes agus sacrihe tori. For Marion Buster do wala bon clohon bwes ar hwnye. Yenar a fforys sa wala yr eis diniw agus cotori y rilic yr hanarlar yn ei sierfys ag y dochlog y siepil o'n y gil tiwag y moera. Agus sacrihe tori hemwys I gonil ys bohod y stesion yn ffylcara. Cotor as y rilic eto le ni afrin y trichlog y ja pobl niw ffynan yr yn alcara niw. Ni fe I fforyr bys y chahag dan chaelach y wen y niw. Sinawal un tuesgart.
2: Príf skelta níorheir an léveig mar bríd ní chúlain. Bui masúma sorabi a chadúri ati jafari go hátulara mahar bers chlinyad a galig iskol náisiúnta sa glochan an vean a fríu a karp sa glochan a ní. Tan a gardaí leanach le na god fisrochain ar ríisiúne fai was na mrá a fríu a karp gar go chrihead Waterloo go garid rúvanna chlog ar maidin a ní. Tan fear na chod tríocha dita tóki na gardaí fai na bás fós fai chunyal a cub agus a cordain seo chorair. Tá scrúdú arhhais le duna a corpaneo agus an gádaí gachaní réanana ú le neolalas acup nó chuna cé las atálú a gáil i te an gáób. Níl cad tucha é go rionne de chus go sscoil náisiún an tuairí na méile daingin leannacht a raig go dín chéad ché meile le forbrtíon ar a scáil idir príomha du na scoil is sifra ní chanéala. Gáú muoú gon scoil le siúmar ranga breise agus le trí cín go chiimrí ranga go gasúd bhfuil ruochtta na sí speisialta go bchoir leis i scoil, gus cé go le teir go dá, níor chead an ri chiad ché meile le go bhétaí teiriscintí áil ó cholachtaí gon obair. Níléan winín ag imrú grúpa bánu sa gór le chun déile tíhéacht hóseilta a thógeal ó bhar na

0: a boblocht gwein lachan chango an vísa. Gúl Evris, gyr caliú, gáchéad fíche dine ele leis, agus gúl Evris gúl sa talachí ag nui gaid dine ele i rísht. Ach captar gúl na figurí a wad níos ardan na sin in na ríde. Turish gítur gyr gárga mei cóin tú dianta idir Merica agus na Irán le fad a chór leis an sos coga atrab. Dúrt lesuacht rán Verica J.D. Vance gúl dalan cín anwaga yana idir na Taylorí, ach na chúl siad bálach kriach ní fós. Dér fúin tí gúl an dáhív a molag a mechan sos coga an fad trí skór laile agus gynusglí cuílas harmús a wul an tavacht leis o hív sula har tíola i chúrt fud a daun. Is kasúl na chúl a vánach tukí gún chóin tú fós ag nuachtarán Donald Trump agus deir in Iran gwael rinnt ceist in Iele le sacrú fós. Tár gwrd fainig fashionary go gwyr ares go herfi si treinach idr stasiwn i chanel agus brechúlan yw gond eichil wantan mar ial der abar inaltarach ta tala dian idr a daad y gahan der y siachtane. Bei och gyn deg o stasiwn dwnta rwyd y gailis na de milichyd bain y fes partach y min waratan VHI na maan dia dwna. Ni fe ein terfi si dart na treinach idr stasiwn i chanel agus brechúlan mar ial der yn abar. Bei sierfi si yn dart y gymacht idr molach ide bi neidir agus Stasiwn i'ch nil y wan o wadyn de saharn gydi i chi dalwn. Cwyr o sierfi si bus ffal re ffrestol fashionery idr stasiwn i'ch nil agos na cloch lia, mar nach mai ein terfi si treinach na'r dart na linta sio. Bwyfyniad na sgeil ta nosiwnta agos idr nosiwnta.
1: In oiag de chuilig tashart sa tuashgar ta lewig maira di anlin. Ta na gyrdi ag fesru chini Harley ja coni am alahonga na reir. Harley n chini i ja ar a frif reg am alahonga na drahan lich log ar reir. Ta gu fara na chod chegaji a visa cha hag a nam chun na chorlanya la hei chorlish ag teg dur nar wan garti hir bi dosa chini. Drasal brigaj do chan ys du na ngal dyrig ys a trabuen ag a leher ag ys jiri lofa an chini a chyrfwy smaght. Tan leher a chif niw i gairdi gys jersiad go walsiad i glanstan le na fysrachan la cwys na chynia a amsiw. Ta bairch ar fars na triachaji gys farale sna siasgaji go fóil a gestiw is deisyn gairdi i gilchoni mor chod da le griwiata tras choran a fi o'r siwle gairdi'n chachtin sio gyd i'r chalas yw'r lina a wanyan la grwpa teg sgwrw arigaj. Hwerdi gairdi o hened blachtarata i gilchoni lechra ha eigsile a gondeche yw yn ngal Longford agus Lou Jumerch. Hanekes yr hed siart was y cwig mil pound sterling, siart mil euro agus glwestian, chymai la hewyr ila taluachwyr o hiw na finisida la ling na gwerdi hi. Go griwyrat nesyn ta cyrraqta na bratanya catar ila trwy'r far agus ban i giroin mor chodj da nisrachan. Dwi'n prif edrych ysgol chonil y bon byg poedr i grwa mae gyrianna gwael sia sesta, gwael si yw am y corra lys ysbryg gyda da heili i ar y tysi enw dan chlair sawri do fwesti la riag dyn ys fresu. Ta rangan y do fwesti la riag dyn ys fresu ysgol agos dwrtia gydoran y chlair sians do fwesti lianstyn ilyn y gwych ffolyma agos gwrtaciad hewagda y tes y chlair sio do heili.
2: Ys rod lwachwyr yn chlair sawri fyrin sia Chance the foresty Lanson Raylan a good fulma because Munin Arbitrary late Siren Tauri. Kunshatake at Tawatar filed a highly is the Skalta a fast actual structure and lay scholars and a yeher hudge. So Timachesta goal ship Fogri and you goal she knew Amakarilish and Sprukata Lenayaris and a Horishta. Rinshashaw, Nismo Amada, highly is the Skalta, Yeratazianu, the Doig Jigla. Small poesty tarva, which is in Clare. Ben Tarsash and Foskacha, a reish and a stumart shugin, and a darale, August Rishish, a jahini shugin, and quigule. So the Jeshka foil, Kurishar, Halaher, Siskal, no soala, region Tarsashan.
1: Ta fáilte corrig an teachta deile patacóp ó galaha rivin scéile go leasaithe úra fógar i nniu fuis géim cúitibh na mríchí lochtaha. Ina measc bé réag úniri tí a bhfuil láthú a dea a leagaint mar gheal ar mríchí lochtaha teathúr a thógáil in nace lena dea féin agus fanart an go dtí go mbeidh teathúr críochní. Bé seo na bhuantaiste mór do héilí bhfuil riachtan is freis acu agus mbeidh trealú riachta na n-úsáid acu sa bhála a dúirt an teacht ó galahar. Tá leasaithe fógar i nniu fásta Gidir hihe le scotia agus tíhe na stet tíhiachta fuin sgeim. Bein tafren hu ar chaidjan IS cair a sé cuig a te yn ysaj la bríki lachta a sgrúdu la falsiú gan wyl a dwrch an chachta o

Well, no, Shin Maskridas a Gwivan Sun, or Jan Wynne agus Jan McVay. Ask my father, Ben Kirkion. Buchli Vuyan der Kion agus Ro Eddie Maloney, no Eddie Maloney's favourite and Triva Kion. Maskridas a Kion. Bin en piece of Kjol der Nacht and Clar, agus ta der Nacht Clar Bolling. Tam Gusad and Buin Kjol and Dartry Kelly Bench and Hunchin Hutton Close Hush, a couple of really good Kion Patsy Tuhi, was a status of Homper. Agus an siomr uachtrach da heintico. Patsy Tuhi, is cuilin bnech deil is jo borg fi gair gea Patsy Tuhi agus fiach se gona caintir nara wulim is lechele sgol horig wuli chlansi ach well, sin ean seil mar fi Siach un o'ch hor dírach hwnna chyrdig o'n da ein agwyl si macon gwyl yn cymort sbon o'r fihe fihe seinish osgle on fiddl a tawn ymlena Sér næske gandáut kunta sås kui písi kjóalda dró fein dintu að hafa ta fein, kunta fein sósa tentu grín síf www.kyrchankjóal.ie klarigin sun tana na mínu hænigus na instructions galerin sun kunta sås ta hui písi sér næske sinne præsje as gafa tauri gud chuna inuf ach idir an dali inuf inu oslu gur magaf gur eisla glingin sa rair inu gertuta pe mit har naslif dehinu sa chuina kunuf deach idu sa agasud gur marisif benachti ar vilik iha va